0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Postižu reklame. Marketing, Vanja Dvojka, 036 616 007.